0: z Balte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zamište právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jasmenem je zahrát si na bubeníka. Do činelu, který máte tady ve studiu, musíte udeřit ve stejnou chvíli, kdy bicista Whitney Houston do bubní. Ten, kdo prohraje, ten musí olíznout tomu druhému chodidlo.
0: Jasmen.
1: Seš připravená?
2: Jo.
3: To jsi to napočítala teda.
1: Držte palce Patrikovi. Bude mučit Patrika Peltana.
4: Nebudu to dělat.
3: Že pro mě to taky je trest, pojď.
2: Bože, tak jo, tak jdeme na to.
3: Bože, to byl jak slimák, kdyby se rozšla.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: z Balte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zamište právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: na bozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskýmaraton.com.
8: Rádio KIS Počasí.
9: Dneska bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
10: To byl hlas naší meteoroložky Lucie. Já jsem Martin. Martin Hovorka, dobré ráno. Teďka padla 7. hodina. A jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, tak mají být po ránu mlhy. To mohu potvrdit, protože já jsem vyjel do úplného mlíka. Otevřela se garáž a já říkám, tam snad nic není. Tam snad není žádný svět, tam bylo opravdu jenom mlíko. Ale jakmile se přijíždělo k rádiu, tak tady už krásně bílý den, žádná mlha, takže to asi odchází. Schválně, jak to máte vy teďka po ránu s mlhou, kdo pak je na druhé straně? Haló, Radio KIS.
11: Dobrý den, tady je Lenka.
10: Dobrý den, Lenko. Tak je mlha tam, kde bydlíš?
11: Je mlha, bydlím v Plzni a teďka zrovna jedu do Prahy, protože přítel hraje CSko závodně, takže říkám, že to zkusím to štěstí a zavolat 7 ráno.
10: A jedete mlhou?
11: Nejedeme mlhou.
10: Tak to je dobrá zpráva, že na Plzeňsku mlhy nejsou. Tak popřeju tvýmu partnerovi, aby se mu jeho dnešní zápas vydařil, jo?
11: Ano, děkuji.
10: Měj se krásně, ahoj. Kdo pak je s námi dál po ránu? Tady Martina KIS, čau.
12: Haló, zdravím.
10: Ahoj, jak se daří o víkendu?
12: Čau, tady Beskydy.
10: Říkám, jak se daří o víkendu?
12: Dobře, tady Beskydy.
10: Beskydy a? Beskydy, já jsem myslel, že to je nějaký jméno tvoje. Beskydy. A v Beskydech je mlha? A přátelé, v Beskydech ten signál nám nějak hezka hapruje. Nedá se svítit. Kdo pak je s námi dál? Čau.
12: Čau.
10: Jak se jmenuješ?
12: Já Martin.
10: Martine, mě zajímá úplně jednoduše, jak je po ránu.
12: No, mlha.
10: Mlha?
12: Mlha je, no jo.
10: Takže to platí. A kde máme mlhu v tvém případě?
12: Praha 8, Kobylisi.
10: O, Kobylisi, Praha. Takže ta Praha to sedí, jak jsem říkal. Já jsem výjížděl taky z kraje Prahy, takže evidentně kraj Prahy. Praha je evidentně obšancovaná mlhou, kolem dokola.
12: No, jo, je to tak.
10: Jaký jsou plány na víkend? Pověz nám všem.
12: No, dneska jdu malovat.
10: Hezký. Těšíš se?
12: No a potom se uvidí, no. Těším se.
10: Takhle a maluješ, anebo musíš i uklidit ten svinčík po malování?
12: No, já jenom maluju.
10: Tak to je dobrý. Pokud jenom maluješ, tak to je dobrý. Přijdeš, můžeš tam jakkoliv cákat tou barvou, protože úklid se ti netýká. Že tam můžeš jakkoliv cákat tou barvou, protože ten úklid se ti netýká.
12: No jo, to je právě ta výhoda, no.
10: To je ta výhoda právě, to je výhoda. Ve chvíli, kdy maluješ si sám sobě a pak víš, že musíš uklízet, tak tam dáváš pozor a jsi opatrný. To si rozumíme.
12: No, o to trvá díl, no.
10: O to trvá díl, přesně tak. Takže ty dneska budeš za hodinu hotovej.
12: No, to je to 3+1, no.
10: No, hoďka půl. Dobrý. Čau, měj se krásně, ahoj.
12: Taky, ahoj.
10: Ahoj. A je to tady, víkend startuje, Radio KIS tady, Martin Hovorka taky na značkách, Mr. Prezident to otevírá. Jo.
8: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Probouzíme se do sobotního rána, do prvního říjnového víkendu. Máme dneska 3.10., lehce po 7. hodině. A koukal jsem se, že by o tomto víkendu nemělo pršet. Je to nějaký zatažený. To asi bude dneska celý den, možná i krapec zítra, ale pak by se nám ještě opět mělo ukázat sluníčko a babí léto pokračovat na začátku příštího týdne. Nicméně teploty jsou po ránu sympatický. Já jsem koukal 14 stupňů, což na 3. října v 7 ráno je poměrně příjemná teplota. Tak, pojďme se bavit, je víkend, pojďme vyhledávat akce, kde se můžeme zabavit, tak ještě probíhají svatováclavská vinobraní, pozdě ale přece, taky dokonce slavnosti, kde se bude opěvovat cibule, což někdo tento pokrm nenávidí, někdo naopak ho vyhledává, takže se podíváme, kde probíhají slavnosti cibule. No a pak ještě taky další zelenina, nebo zelenina, ovoce, přátelé, ovoce, slavnosti jablek. Tak na všechny tyto místa se podíváme, ale všechno hezky pěkně postupně. Já věřím, že i vy třeba přijdete s nějakým tipem a nápadem na nějaký hezký víkendový výlet. Možná už teďka mažete sváču, připravujete housku s nějakou šunkou, děláte čaj do termosky a rychle budíte děti, abyste se dostali na nějaké hezké místo, kde vám bude celé rodině hezky. Tak jestli to tak je, apka Kisu, nechte nám vzkaz, rád si s vámi zavysílám v éteru. Za malý moment z muziky Ace of Base a teď Becky Hill.

0: Kiss Active Weekend.
1: Hezké ráno, v 7 hodin 20 minut, já už se dívám, jak si tu se mnou dopisujete, píšete zprávy, třeba z Lázní Bělohrad, kde je momentálně 5 stupňů bez mlhy. Já jsem říkal, že bylo po ránu 14, i když asi jsem se možná unáhlil, protože to bylo v garáži. Ono jak to auto vyjelo z té garáže, tak bylo ještě zblblý z těch tepl z té garáže. Možná bylo potom nějak míň, ale já nevím, no, chodili lidi v mikince, takže asi bylo, nevím, hele, takhle. Podívejte se raději teďka na teploměr, ať víte, kolik je přesně za oknem, ať zbytečně se neobléknete méně nebo naopak hodně. Tak zdravíme Lázně Bělohrad, kde naše posluchačka Lucka právě teďka připravuje svačinu pro svoji dceru. No a také zdravíme partu našich posluchačů, která se přesunuje do slovenských Bojnic, kde je nádherný zámek, také zoologická zahrada. Sice čekají 2 hodiny v autě, ale vůbec jim to nevadí, protože Radio Kiss jim skvěle hraje. Tak zdravíme na cestu na Slovensko, zdravíme do Bojnice, protože to je opravdu moc hezký město. A třeba i vy se vydáváte na nějaký vzdálenější výlet, tak se nám ozvěte přes apku Radio Kiss. Moc mě zajímá, kam vedou vaše první říjnové víkendové kroky. No a kdybyste chtěli další tip na nějaké hezké místo, je tu Terka a ta ví, kam dneska vyrazit s dětmi.
2: Hledáte program na dnešní den, který si užijete vy i vaše děti? Vyražte na Černou louku v Ostravě, kde se koná rodinný festival Fun Days. Čeká vás pestrý program, interaktivní zóny, hry, soutěže i zážitky pro děti a dospělé.
1: A pojďme na muziku, protože ta patří k sobotnímu ránu. Za okamžik DJ Bobo z 90. Taky nás čeká Topic. A teď už Vice a pecka Memories.
0: Kiss Active Weekend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlovárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Já přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno, Britney?
3: Mám tady takový malý popivek, který...

0: Krásné dobré ráno. Já tak nějak v této hodině vysílám s vámi. Už jsme si dali i pár tipů na výlety, ale pořád tak jako společně probíráme to dnešní počasí a je to různorodé. Je to různorodé, protože mi tady potvrzují naši posluchači, že dokonce 14 stupňů aktuálně měří ve Skřipově u Opavy. Naopak Moravský Krumlov aktuálně 4 stupně Celsia. Tak já věřím, že k těm vyšším stupňům Celsia se dopracujeme ve chvíli, kdy nebude mlha. A tady máme takové vlastně moudro od našeho posluchače. Ahoj.
1: Dobré ránko, Marty. Dobré ránko, všetky kyslákom. Jaj. Krásnou sobotěnku, krásný víkend. Tam, kde hmla, to se rozestupí. A budete mi tiež krásně.
0: Tak.
1: Majte pekný deň a čauko, kakauko.
0: Tam, kde je mlha, to se rozestoupí a budete mít krásný den. To je motto, kterého bych se držel pro minimálně dnešní ráno a dopoledne. Jinak možná to vypadá, že nebude sluníčko, ale bude, protože dneska má být opravdu jasný den, má být až 22 stupňů Celsia, takže i když to vypadá teďka jakkoliv, tak odpoledne bude plné slunce, tak si napádnujte nějaký hezký aktivity. Zítra sakum prdum, taky hezky, pak ještě pondělí, úterý, středa a najednou potom, jak když někdo mávne červným proutkem, protože od čtvrtka déšť a pouze 12 stupňů. Že najednou prostě se to úplně otočí, takže do středy dobrý, teďka si vzít volno a odjet někam do středy úplně ideální, od čtvrtka průšvih, ale zase se nám aspoň zpátky naplní Orlická přehrada vodou, pokud bude pršet. Uvidíme, necháme se překvapit, hezké ráno.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Hezké dobré ráno, pojďme se podívat na místo, kam králové chodí pěšky. Dámy a pánové, ruku na srdce, všimli jste si, že v té nejintimnější místnosti vašeho bytu v poslední době mizí věci, jak v bermudském trojúhelníku. Nemluvím o ztracených ponožkách, ale o fenoménu, který se potichu plíží do našich nákupních košíků. Princip je jednoduchý. Stejná rulička, ale méně toaletního papíru. Ano, toaleťák se nám pomalu a hlavně nenápadně zmenšuje. Výrobci na to jdou chytře, aby nemuseli zdražovat, tak vlastně zmenšují objem. Ale my to vůbec nepoznáme, protože oni postupně zkracují velikost jednotlivých útržků a ruličky se schválně přifukují. To se schválně podívejte, až dneska budete ráno na toaletě, že ty ústřičky jsou krapítek menší, klidně si to přeměste a pak to třeba můžete překontrolovat, já nevím, o Vánocích. Uvidíme, jaký pokus uděláme, o kolik to zkrátili do Vánoc, schválně. Tak nejenom, že zkracují ty útržky toaleťáčku, ale oni přifukují schválně ruličky, aby papír v obalu vypadal objemnější. Zkrátka nám prodávají designový vzduch. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry papíru méně, než bylo zvykem. Tak dostáváme prostě menší ruličky, no. Takže až dneska budete stát v supermarketu u regálu, nenechte se opít rohlíkem, nebo v tomto případě nafouknutým celofánem. Skutečným luxusem dneska už totiž není zjevně to, že je papír tří vrství nebo zvoní hřbánku, ale to, jestli vystačí i na konec týdne.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: FM po celé republice.
1: Zdravíme k Mladé Boleslavi. Pokud jdete právě teďka po dálnici D10 na Prahu, tak na za nájezdem od Bolky je dopravní nehoda. Počítejte s ní. Stejně jako s kolonou, která je u Brna ve směru od Prahy. Takže jedete-li Praha Vyškov, tak už od Rosic kolona a v ní si postojíte aktuálně 25 minut. A naše posluchačka varuje před mlhou takhle, že já tady říkám, ať si zapnete mlhovky. Já vím, že to nikoho nezajímá. To je jako když to říká učitel. To taky nikoho nezajímá. Ale když to řekne naše sympatická posluchačka s nádherným hláskem, tak tady byste měli teďka všichni, až uslyšíte ten hlas, takový trošku erotický je, tak byste měli hnedka šáhnout po tom čudliku a zapnout ty mlhovky, aby bylo bezpečno.
2: Dobré ráno všem, prosím, zapínejte si ty mlhovky, mlha je všude, nikdo vůbec není vidět, absolutně třeba nesvítí, anebo svítí jenom denním svícením, zapínejte toho.

0: večer s DJem Baselickrem na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Dneska bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
2: Je 8, ladíte Kiss, Martin Hovorka s vámi, mám pro vás další skvělou muziku, Masterboy a taky Rudimental.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Show Rádia Kiss.
1: Dobré ráno, máme pár minutek po 8 hodině a já jsem cestou do rádia stavil na benzínce, aby si koupil kávu a koukám na tu paní, co tam markovala to zboží, tak ona měla hrnek a na něm byla fotografie našich moderátorů. A my máme vlastně v našem portfoliu na Kiss Shopu, máme hrníčky s moderátory ranního Kissu či odpoledního Jumpu a ta paní, která tam dneska pila to kafe, tak měla na tom hrnečku Míšu Dinhovou. Tak se říká, je, co to máte za hezký hrneček? A ona říkala, to je z takového rádia sympatického. A tak jsem si to koupila u nich v e-shopu. Tak já říkám, to jste dobře udělala, protože to vám musí zpříjemňovat každý den a ono kafe úplně jinak chutná. Tak každopádně třeba i vy teďka máte chuť na dobrou kávu a chtěli byste ji mít ještě lepší, tak vás odkazuji na Kiss Shop, kde máme hrnky s ranním Kissem nebo hrnečky s odpolední kávou a tam si můžete s odpoledním Jumpem a tam si můžete udělat jak kávu, tak třeba i čajíček, pokud máte rádi. Takže Kiss Shop funguje, Kiss Shop jede o víkendu a co naši posluchači už měli kafe?
2: Čau Markias. Tak já dnešní ranní kávu, tak mám v termohrnku, jelikož jsem v práci a pil jsem ji od 6 a teď, jak si domluvil, tak jsem ji akorát dopil. Tak jsem si ji vychutnal. Hele, skoro po týdnu, Turek, není nadturka prostě, to tě nabudí na celý den. Tak krásný den všem.
3: Kiss. Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Zdravíme vás všechny, kdo pravidelně jezdíte po dálnici D5. Možná jste si někdy všimli mezi Prahou a Plzní, že u dálnici D5 je odbočka sjezd na Hořovice. A tam jdeme právě teď, protože ještě dnes v Hořovicích probíhá cibulový jarmark. Prostě dva dny plné cibule, už to odstartovali včera, pak se tam večer dávali svařáček na náměstí v Hořovicích, hráli tam nějaký dechový kapely, ale je tam dokonce i Luna Park a prostě taková příjemná městská atmosféra, kde se potkávají sousedé nebo třeba i lidé, co se vůbec neznají, tak se na sebe jenom čistě usmívají. No ale je to celé o cibuli, tak věřím, že si tam třeba dáte cibulačku. Ježíš, já měl včera cibulačku, ale takovou tu spytlíku, jak ji zalejete jenom. Prostě to nemá s cibulačkou nic společného. Nevím, šel jsem včera obchodem a měli tam prostě v pytliku tam měli cibulačku, říkám, ježiš, já bych si dal. Mně bylo vlastně hrozně trapně, že jsem takovouhle věc doma vůbec vařil včera. Vařil, zalejval horkou vodou. No a tam ale mají jako opravdu poctivou cibulačku, ale co si říkám, že by mělo být na cibulovém jarmarku v Hořovicích. Třeba to tam mají, ale já si myslím, že ne teda. Takzvaný workshop, jak nakrájet správně cibuly. Že někdo to umí nasekat a někdo prostě si u toho uřízne 4 prsty. Takže na takovém cibulovém jarmarku by neměl chybět workshop, jak správně, bezpečně hlavně nakrájet cibuly. Myslím, že v tom spousta z nás chybuje a málo kdo je takový profík, že to udělá i se zavřenýma očima. Tak můžete navštívit dneska Hořovice a nabídnout jim tam třeba, že by do budoucna mohli rozšířit o takzvaný workshop jejich slavnosti. Tak to není jediné místo, kde se něco děje, protože pojďme ještě víc na západ z Hořovic, pojďme přímo do Lokte, tam mají ten amfiteátr, kde mimochodem pravidelně děláme Mejdany Rádia Kiss úvody, ale co pak je v Lokti teď?
2: Za vínem můžete kysáci vyrazit na Loket. Svatováclavské vinobraní na hradě Loket se koná dnes i zítra. V kulisách gotických hradeb vás čeká bohatý program plný chutí a vůní. Od ochutnávek moravských i českých vín a burčáku přes gastronomické regionální speciality až po živou hudbu.
1: Banko, díky. A jestli máte i vy nápad, jak trávit první říjnový víkend, pochlupte se přes apku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat. Teď Robin Schulz.

0: zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

Krásné víkendové ráno a parádní sobotu všem. Posloucháte Kiss. Doufám, že nikam nespěcháte, že máte v ruce kávu nebo čaj a užíváte si, že dneska prostě nemusíte vůbec nic. Mám tady zajímavost. Vědci zkoumali, co lidi nejvíc na celém světě uklidňuje. Tak zapomeňte na drahé wellness služby a masáže. Ukázalo se, že absolutně největším generátorem domácí pohody a štěstí je obyčejné pečení chleba a bábovky. Ta vůně, která se line z trouby, totiž v našem mozku, okamžitě vypíná stresové hormony. Takže pokud dneska pečete bábovku, tak k tomu si navrhněte ještě den plný lenošení a myslím si, že tento víkend vám už vůbec nebude nic chybět. My vám k tomu mícháme další muziku, tu nejlepší pohodovou muziku, třeba právě teď Armin van Buuren a potom z 90. Don Low. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Rádio Kiss, bude 9 ráno a já bych chtěl teďka poslat z Rádia Kiss speciální pozdrav a velké uznání všem instalatérům, tesařům, zedníkům a vůbec všem řemeslníkům, kteří od brzkého rána makají v terénu. Chlapi, klobouk dolů před vámi. A mimochodem, pokud máte dneska doma instalatéra na opravu kapajícího kohoutku, uvařte mu pořádný kafe a chovejte se k němu s maximálním respektem, protože mezi jeho kolegy se nově objevil absolutní superhrdina. Možná dokonce Superman. To jste slyšeli, ne? Ta historka paluba letu z Dubaje. Kopilot tam zešílel, pobodal kapitána a poslal letadlo 174 lidí na palubě s třem hlav k zemi. Hororová scéna, stroj padal rychlostí blesku, jenomže ze sedadla vyskočil 50-letý izraelský instalatér a s partou chlapů vtrhnul do kokpitu, toho šíleného kopilota spacifikoval, skočil do pilotního křesla a poprvé v životě chytil do ruky knipl od letadla. Zatáhl za něj, na poslední chvíli pád zastavil a když se ho pak ptali, kde se to naučil, řekl, že to prostě v televizi okoukal, že pravidelně sleduje seriál Letecké katastrofy. Takže ano, i když se běžně živíte čištěním ucpané kanalizace, můžete zachránit stovky životů ve výšce 10 kilometrů. Takhle, chtěl jsem říct, že já jsem včera sledoval seriál Nemocnice na kraji města. Takže až bude potřeba operovat, třeba taková totální endoprotéza, tak to zvládnu. Hele, koukal jsem, jak to dělá primář Sova s Blažejem a Štrosmajerem a kdybyste potřebovali třeba v Motole v nemocnici píchnout, jsem tady, jsem k dispozici. Kiss Radio.

0: Za momentík bude 9.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jedete-li právě teď z Prahy na Brno po dálnici D1, tak počítejte s kolonou, ta začíná na 177. kilometru a pojedete v ní až na 194. kilometr. Osobní auta tudy pojedou kolem půl hodiny. Teď ještě vyhlížíme pražský obchvat, protože mezi Lochkovem a Písnicí v obou tunelech

víkendová údržba a jezdí se vždy jen jedním tubusem. I tady se v průběhu víkendu předpokládá silnější provoz. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Co je korfbal?
5: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
4: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
5: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
4: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
6: Rádio KIS počasí.
7: Dneska bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
8: Yeah! 9 hodin večer. Co 9 hodin večer? 9 hodin ráno, já jsem Martin Hovorka, čau!
6: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
8: Já si myslím, že teďka jsem musel mnohým z vás způsobit infarkt. To jsem nechtěl, takže sobotní 9. hodina. 3. října, Bohumilové mají svátek, ať se vám hezky probouzí do víkendového dne.

0: Ranní výzva.
1: Ranní Kiss se rozhodl plnit přání našich posluchačů týden co týden a nemusí jít jen o velké sny. Zkrátka, máte-li přání, které už dlouho nosíte v hlavě, chcete třeba zažít něco, co víte, že se k tomu sami od sebe nedostanete, tak my vám s tím dokážeme pomoct. Ku příkladu, tento týden jsme splnili našim posluchačům dostat se na koncert kapely Lunatic a dokonce jsme dostali na samotnou generálku zkoušku celé včerejší show. Dokonce jsou o tom i videa u nás na sociálních sítích, tak můžete mrknout, jak si naši posluchači, kteří se zúčastnili ranní výzvy, jak byli na koncertu Lunatic ještě mnohem předtím dřív, než dorazili víceméně fanů, než se otevřely dveře, než otevřel se celý sál, do kterého naběhli fanoušci po stovkách. Tak včera byli konec konců Lunatic v O2 Univerzum, kde dokonce Radio Kiss vyhlásilo tu cenu, tu anketu o největší hit kapely Lunatic, tak můžeme rovnou říct, když už se bavíme o Lunaticách, jaká písnička to vyhrála, ať je hudba tvůj lék. Nejoblíbenější píseň kapely Lunatic dle posluchačů Rádia Kiss. Tak je to černý na bílým, klidně to omrkněte, to vyhlášení i na našich sociálních sítích, Facebook, Instagram, Rádia Kiss a my se vrháme vstříc další muzice. Teď už Two Brothers on the Fourth Floor. Rádio Kiss.

0: KISS Active Weekend.
1: Krásné dopoledne, hezkou sobotu vám všem, bude nádherně. Někde možná až teďka je mlha, ale až se rozejde, tak by mělo svítit sluníčko, tak doufám, že i tam u vás. Každopádně já bych vás chtěl teďka pozvat na Vysočinu do Blažejovic, kam mám dneska namířeno se svojí diskotékou. Dělají tam velkou akci v Kulturáku, kde se bude tancovat celou dnešní noc. Osmdesátky, devadesátky, mileniovky, prostě muzika, na který jsme všichni vyrůstali, a já to tam budu pouštět, já vás tam budu bavit v Kulturáku v Blažejovicích. Je to první vesnice, koukal jsem teďka na mapu, je to první vesnice na Vysočině. Když jedete od Prahy, tak je prostě hranice Vysočiny a hnedka první vesnice jsou Blažejovice. Sjíždí se z dálnice na exitu 66, tak kdybyste měli chuť, tak doražte do Blažejovic. Koukám tady na fotky, je to taková milá vysočinská vesnice. Jo, milá vesnice na Vysočině, tak třeba vás tam dneska zavedou vaše kroky a třeba se tam spolu dneska potkáme. Tak tam bude Dýza a pokud byste chtěli právě teď vědět, co se děje v Kroměříži, což je zase úplně někde jinde, ale aspoň vidíte, že my tady spojujeme celou Českou republiku, tak do Kroměříže teďka s Terkou.
2: Vyražte dnes na letiště v Kroměříži na Den uniformovaných sborů. Čeká vás přehlídka techniky, výzbroje a výstroje obrany státu, historické i současné, včetně akčních ukázek. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků a klubů vojenské historie.
1: Jaké jsou vaše plány pro tento víkend? Apka KISSu, nechte nám vzkaz, rádi si s vámi zavysíláme. A propo první říjnový víkend a teploty kolem 20 se sluníčkem, tak to má být. Tohle je to pravé babí léto. A teď už Vanessa Amarozzi.

0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
1: Radio KISS.
0: Jukebox. Víkendový jukebox.
2: Vedle víkendových zážitků i samozřejmě možnost nechat si zahrát na přání. Teď v 9.40 je úplně ideální čas zavolat sem k nám na KISS na 210 320 323 a vybrat další muziku. Kdo pak je s námi? Ahoj!
3: Zdravím, můžu na přání si nechat zahrát?
2: Kdo pak je tam? To je důležitý.
3: Nikola.
2: Nikol, a jak se máš po ránu, po dopolední?
3: No, skvělý. Skvělý, jedeme, akorát teď jsme byli do Prahy, jedeme do zoo.
2: No, tam bude dneska našlápnu, to bych typoval.
3: Jo.
2: Jak, hele, sobota, hezký počasí, všichni podle mě do zoologické zahrady, ale zase jedete docela dobrý čas, že si myslím, že by se to ještě mohli zvládnout před tím návalem.
3: Taky si myslím.
2: Na co se těšíte nejvíc? Nějaký zvířátko?
3: No, na všechno.
2: Já myslím, že gorily ne. To je podle mě teďka jako největší tahák v zoologické zahradě. Gorilky.
3: Tak gorilky.
2: To je jasný. Gorilky, pak sloni, žirafy, že jo? To je jasný.
3: Jasnočka.
2: Co tam mají teďka ještě? Ještě nějaký ty lachtany? Tam mají nějaký nový teďka, myslím. Jestli se nepletu.
3: To vůbec nevím. My nejsme z Prahy, takže...
2: Já tak jako lovím podle toho, co mi říkají známí, kvůli čemu chodí do zoologický a každý mi říká o něčím jiným. Takže mám takovou jako ucelenou představu o tom, že tam je spoustu nových zvířátek, nových přírůstků a hlavně se mluví jako dlouho o tom, že zoologická zahrada v Praze je prostě pecká, takže to si užijete. To si užijete.
3: Tak to se těšíme.
2: Jakou písničku na cestu zahraju?
3: No tak vydržte, já se tady musím poradit s manželem. Jakou písničku?
2: Porada, velká porada probíhá. Ježíš, no. Manžel neví, klasicky, že jo?
3: Manžel prostě, ty ladí jsou a přemýšlí.
2: To je klasicky, jak je to, kdy přiděláme tu poličku, tenhle ten víkend, příští víkend máš za měsíc, manžel neví, ale ty jako žena to rozhodneš, podle mě ne, ty jako žena.
3: Tak už víme, tak Beberexa a?
2: Beberexa.
3: Ježíš, jak to jmenuje, jak to říkal? New Legend.
2: Dobře, vím, já jsem to slyšel. Slyšel jsem, jo? Přesně, vím. Hele, já rozumím jazyku mého kmene, takže v pohodě.
3: Tak skvělý.
2: Tak vás moc zdravím, užijte si výletíka.
3: Děkujeme.
2: Mějte opatrně. Ahoj.
3: Ahoj.

Ladíte Kiss, bude 10 hodin dopoledne. Možná někdy člověk uvažuje o tom, jestli se vaši sousedi náhodou nenarodili proto, aby vám testovali nervovou soustavu. To máte hlučnou sekačku v neděli v 7 ráno, v sobotu ráno cirkulárka, věčné dupání nebo párty na balkóně dlouho, dlouho do noci. Zkrátka, sousedské spory jsou nekonečný seriál, kde má každý svou pravdu a nikdo nechce za Boha ustoupit. Klidně mi dejte vědět, co jste kdy museli se sousedy nejbizarnějšího řešit, to klidně můžeme také dát do éteru, protože to bude bavit každýho z nás, že každý řešil někdy něco se sousedem. A jeden Brit to, a vlastně je mu docela málo, 28 let, já si myslím, že jako sousedský spory se třeba řeší jako pozdě, třeba nevím, 45, 40, 50 let, 60 let, ale že by jako 28-letý člověk šel řešit takhle natvrdo sousedský spory, no dlouho tam něco řešili v ulici, tak on se jednoho dne opravdu už jako vytočil, ukradl zemědělský traktor, ne že by ho vlastnil, ono ukradl a tím traktorem tomu sousedovi projel branku a najel mu do baráku a ten mu komplet zrušil. Takže nejenom, že prostě je černý traktor, ale ještě zrušil sousedovi komplet celý barák. Prostě pomsta, a v tomto případě ani se mi nechce říkat, že pomsta byla sladká. Hrozná pomsta, samozřejmě. Nebo všichni. Teď jestli váš soused si pořídí traktor, tak aby si člověk myslel, jestli to náhodou třeba není jako na něj, že jo? Já dneska budu třeba sedět na balkoně, budu tam pít kafe v klidu a tam přijede soused s traktorem a já si mu říkám, počkej, co když jste koupil na mě ten traktor, tyjo? Takhle, já si asi koupím pro jistotu traktor, zaparkuju ho před barák, aspoň mu mít klid od sousedů, víš, jako budou, respekt, respekt.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvilku 10 míříme na silnice. Mezi Prahou a Brnem se vytvořila další kolona. Ta začíná za sjezdem na Divišov. Je 5-kilometrová a v ní se zdržíte kolem 15 minut, tak s tím kysáci počítejte. Stejně tak jako s odstaveným vozem na dálnici D3 na trase z Českých Budějovic do Tábora. Ten vůz je odstaven po dopravní nehodě za sjezdem na Jindřichův Hradec. Pozor, dávejte kolem 97. kilometru. A teď už další muzika. No Angels i Rihanna na rádiu Kiss.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádio KIS. Počasí.
5: Dneska bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
6: Doufám, že si užíváte víkendu vaším parťákem Radio KIS. Já jsem Martin Hovorka, mám pro vás No Angels, taky Rihanu.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: pondělí do pátku, celý rok 2026, voláte sem k nám na KIS a my vám dáváme peníze. To podle toho, takovou částku, kolik hodí naše kostka. A suma sumárum, v letošním roce už jsme rozdali 700 tisíc korun. Už jsme překlenuli tuto hranici a už míříme k 800 tisícům. Což je skvělý. Teďka před pár dny se povedlo dovolat Lucce a ona měla opravdu radost.
1: Jdeme na to.
2: Pojď.
1: Luci, tak to co? Je nejvyšší možná víra, hele, kterou můžeš dostat.
3: Protože jsi vyhrála 7 tisíc!
0: Jako to je velký wow, takže Lucce gratulujeme, no a držíme palce vám, kdo se dovoláte zase od pondělka, aby na té kostce padla šestka a aby se si logicky odnesli bonusových 7 tisíc.
4: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Kiss Active Weekend.
1: Za okamžik 10:30 ladíte Radio Kiss a my vás v tento okamžik vezmeme na slavnosti jablek. Pojďme do západních Čech, do Krasíkova, je to kousek od Mariánských Lázních. Mimochodem v Mariánkách je to skvělý, protože je tam ta zpívající fontána, to je jednak, a i okolí vlastně Mariánských Lázních stojí za to navštívit. Myslím si, že víkend úplně ideální a stavit se můžete právě v Krasíkově, kde dneska probíhá slavnost jablek. Takže nejenom, že to budou mít samé dobroty, já si myslím, že štrůdl asi budou mít. Štrůdl nebo chcete-li závin, a domů si podobně i v Bedínce možná odvezete pár kilo jablek, protože až tu nádheru vidíte, tak prostě budete chtít mít doma. Někde třeba buď to na výstavku, anebo si na nich pochutnat, třeba připravit se k svačině, co já vím. Takže slavnost jablek Krasíkov, i to může být váš dnešní výletní cíl. No a pokud byste si chtěli udělat právě teď výlet do Borovan, tak my vám spolu s Blankou poradíme, co tam.
2: Dnes můžete kysáci vyrazit na podzimní slavnosti města Borovany. Nabízí nejen dobroty z jablek a hrušek, švestek, cuket, dýní, brambor, zvěřiny, ryb a nebo hub, ale také bohatý doprovodný program. Gastronomická slavnost se koná v areálu Borovanského kláštera.
1: No samý dobroty, jestli máte taky nápad, kam vyrazit během 1. říjnového víkendu, kdy má být krásný počasí, teploty až u 22, spoustu sluníčka, tak nám dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Teď muzika, Hugel a Ultranate, pecka Moving to the Sun.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: V Tyrolsku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
0: Pecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jsem drážděný.
4: Dobrý den.
5: Buď vítá.
6: Raní
0: Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy. Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Na Rádio Kiss se teď vrátíme v čase na začátek tisíciletí. Pokud patříte mezi fanoušky kultovních filmů, tak si určitě pamatujete tu legendární úvodní scénu z upírského akčňáku Blade, kde hrál Wesley Snipes. A to je taková ta scéna, kde v uténém klubu teče krev proudem a do toho tam hraje takový ten motiv, který si vypůjčili Scottové Public Domain a vznikla píseň Operation Blade. Brutální hard trancová pecka, nebo jak jinak to popsat asi ani nejde, která v roce 2000 zbourala taneční kluby po celém světě. Takže Public Domain teď na Kissu a věřím, že to je dostatečný lákadlo na dnešní večer, kdy po 19. hodině se vás chopí DJ Basslicker a nasadí vám ty největší pecky, ty největší taneční pecky od 90. až po současnost. Ale to bude až večer, teď drobná ochutnávka, tady jsou Public Domain, co by legendy Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, bude 11 hodin dopoledne. Taky máte pocit, že v české politice už nás nemůže nic překvapit? Tak omyl, protože tento týden naši politici klesli na úplně nové, řekněme, dno. Celý internet totiž řeší nové video, kde politici rozebírali detaily kolonoskopie. Jako vážně, vyšetření zadků jako hlavní politický téma. Ale jako víte co, má to podle mě jedno velký pozitivum. Protože jestli jste se doteď báli nebo styděli jít na preventivní prohlídku zadečku, tak teďka už nemusíte, protože horší než ta politická debata v té ordinaci to fakt nebude. A navíc od 45 to máme všichni zadará, tak na to hoďte bobek a myslete na zdraví, jo?
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu. Problémy právě teďka hlásí dálnice D1. Za sjezdem na Vlašim začíná omezení provozu a také kolona, ve které si postojíte kolem 15 minut, je to ve směru na Brno. Pak jsou problémy na dálnici D10 u Kosmonos, kde začíná kolona ve směru na Prahu na 46. kilometru a v opačném směru ve směru na Turnov na 41. kilometru se řeší dopravní nehoda. Také se havarovalo na hlavním tahu z Liberce do Turnova.
2: Na tahu z Hodkovic na Turnov začal hořet kamion, teď kolem mě proletěli hasiči, myslím si, že ta dálnice se bude zavírat, jo? Takže se připravte na kolony a vůbec sjíždějte v Hodkovicích, je to tady sice zamotaný, ale na Turnov se dostanete objížďkou.
1: No, mám informace, že dálnice je skutečně uzavřená, tak je potřeba objížďka nebo počkat. Pevné nervy a hlavně šťastnou cestu přejeme z Rádia Kiss.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
3: Představte si, že jste profík na podvody. Máte v hlavě plán století. A pak se všechno totálně pokazí. Přesně v téhle brindě je Lucky. Anya Taylor-Joy, podvodnice, která se zaplete do pořádně velkého průšvihu. A najednou po ní jde FBI i banda hodně nepříjemných týpků. Je to rychlý, napínavý, místy dost černohumorný a hlavně pořád se něco děje. Takže jestli chcete seriál, u kterého si řeknete ještě jeden díl a pak zjistíte, že jsou 3 ráno, Lucky je přesně pro vás. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Dneska bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
2: 11 dopoledne, Martin Hovorka s vámi na KISu, díky, že posloucháte, mám pro vás další skvělou muziku, teďka ATB.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Chris Cross Amsterdam nám zpívali krátce po 11. hodině. Tady píše Lenka, že momentálně se přesouvají do Třeboně běhat, protože tady je dneska maraton, anebo taky půlka, anebo taky 10-kilometrová trať i 5-kilometrová trať. Tak podle toho, na kolik se cítíte, tolik můžete dneska oběhnout v Třeboni. Já jsem si dal takový maraton pěšky po Praze. Přátelé, to byste nevěřili, kolik nových staveb je v hlavním městě. Já jsem je zkouknul za jednu jedinou noc. Detaily za malý moment, buďte s námi.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Kiss Active Weekend.
1: Mám pro vás tip, kam se můžete vydat dnes, když bude odpoledne hezky, projít se po Praze. Hlavní město je tak nádherný, hlavně tolik nových staveb v Praze vyrostlo a člověk tak nějak to bere jako hotovou věc, ale že by třeba ty věci konkrétně viděl, no tak já jsem si to vynahradil teďka ve čtvrtek večer. My jsme měli, přátelé, historka, ve čtvrtek jsme měli večírek naší mediální skupiny na Císařské louce. Jo, televize Prima měla večírek. Císařská louka je jenom kousek od toho nového mostu, co je v Praze, kousek od Dvoreckého mostu. Takže když jsem opouštěl večírek a bylo poměrně málo, bylo, já nevím, 8:30, 9 večer, tak říkám, tak a já si jdu prohlídnout ten nový Dvorecký most. Od jara, co to otevřeli, ještě jsem tam nebyl. Teď to krásně svítilo, jezdí tam ty tramvaje, jedna linka, dokonce jsem zjistil, že jezdí na újezd. Odkud jede lanovka na Petřín? Tak říkám, počkej, když jsem na Dvoreckém mostě, teď jsem jako naladěný na tu Prahu a jede tady odsud tramvaj k Petřínu, k lanovce, no tak jedu na lanovku samozřejmě. Takže jsem prostě se přesunul pod petřínskou lanovku, pod Petřín na újezd a lanovka akorát dojela, poslední, už nejezdila. Mně totiž nedošlo, že to oni zavírají třeba v 10 večer, já jsem si myslel, že to jezdí celou noc nebo do půlnoci. Takže jsem viděl pouze rozsvícený Petřín a to nový rozsvícený kolejiště, ale oni zavírali. Tak říkám, nevadí, 10 večer, noc je ještě dlouhá a dal jsem si Malostranské náměstí, Karlův most, ten nacpanej. V 10:30 večer Karlův most nacpanej k prasknutí. Tak jsem si šel dát trdelník se zmrzlinou, pak staromák, bimbal orloj akorát a paštolové, bylo 23 hodin. Šel jsem na Václavský náměstí, kde zrovna v klubu měl show ATB. Takže jsem se šel podívat na ATBho a pak ve 2 ráno jsem si prohlídnul nově položené tramvajové koleje na Václaváku a nové vstupy do metra na muzeu. A pak jsem sedl na taxík a jel jsem domů. A říkám, já jako Pražák, pro mě to bylo wow. Takže třeba až pojete dneska Prahou, tak si taky udějte takovýhle výlet po těch nových místech, Dvorecký most, lanovka na Petřína, je třeba i to nový nádraží v Bubenči, že jo, v Bubnech, u Vltavský. Takže si myslím, že prostě normálně tohle můžete klidně absolvovat. Kor svítí sluníčko, takže proč se neprojít? A jako dát si prostě zmrzlinu s trdlem, výborný, to je výborný. Dal jsem to k sobě na Instagram, tady tu svoji štreku, tak se podívejte, Instagram a Marty.

0: Zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: já jsem zvědav, koho teď v 11:30 budeme mít na lince. Haló, Radio Kiss.
1: Ahoj, tady Andrea s Kačkou.
0: Nazdar holky, jak se máte, co děláte, povídejte.
1: Tak já teď vám zastavím, protože řídím, jedeme do Kolína, do Futura.
0: Co znamená Kolín Futurum?
1: Obchodní centrum.
0: Je takhle, já si myslím, že taky divadlo třeba, on to je obchodňák.
1: Ne, obchodňák, jdeme něco nakoupit.
0: Prostě holky jedou nakoupit prostě.
1: Tak, maminka s dcerou.
0: To bude na dlouho, ale asi ne.
1: Nebude.
0: Ne.
1: Tak do 3 hodin budem doma, než přijede manžel zpátky.
0: do 3 do odpoledne, takhle. Přesně, holka, ženy obecně do 3 do odpoledne, to jsou 3,5 hodiny, to je krátká doba, ale jako pro chlapa, pro mě, představa, že teďka do 15 hodin chodím po obchodech, to je strašný.
1: No, takže to už, pro vás, jo.
0: Už chápu, že s vámi váš partner nebo tvůj manžel nejel. Tak.
1: Je v práci,
0: on vydělává, abyste mohli chodit na nákupy, tomu taky rozumím.
1: Tak.
0: Taťka, tak co budeme hrát dceři, tobě a taťkovi?
1: No, tak dcera tady na mě huláká Kalina.
0: Tak jo, tak pustíme Kalina.
1: Tak,
0: jo?
1: No.
0: Tak
1: a
0: jo.
1: Strašně se těší.
0: Na co se těší?
1: Ještě no.
0: Na co se těší?
1: Těšíme se na Millennium.
0: Půjdete do O2 Areny?
1: Ano.
0: Tak to je super, 21. listopadu, vstupenky máte no. Asi?
1: Ano, máme, tak, už z loňska.
0: Tak budeme si mávat, jo, budeme si mávat, jak vás určitě. Poznám, jen tak jako poznávací znamení.
1: No, my budeme hned tam na začátku, jak scházíte, tak
0: přesně.
1: Já se vozu.
0: Budete hned na začátku, já vím, jak budete na začátku, tak přesně vím, který budete, tak já vás pozdravím.
1: Dcera černý vlasy, maminka blondýna, my se vozem, Andrea a Kateřina.
0: Dejte si třeba kysáckou samolepku do vlasu, tak.
1: Samolepka není.
0: Tak se těším, ahoj, budeme se těšit, papa. Ahoj.

0: Hladíte Kiss, máme 11:15. Podzimní svatby jedou naplno. Já dokonce příští pátek jsem pozván, příští sobotu, za týden, jsem pozván na svatbu jako DJ a doufám, že nezažiju to, co před pár dny na jiné svatbě. Normálně reálný trapas, ze kterého mi dodnes naskakuje husí kůže. Prostě jsem tam byl jako svatební DJ na svatbě, nálada skvělá, kolem, já nevím, půlnoci přišla nevěsta a říká, trošku měla upito a říká, hele, pusť tam tu písničku, co jsme s manželem poslouchali celé léto na tý nejlepší dovolený ve Španělsku. A já říkám, ale já nevím, co to je za písničku, tak pojďme to nějak spolu najít. Tak si ona došla pro telefon a teď tam otevřela to vyhledávací pole a než začala zadávat ten název, tak se tam objevily jiný věci, co v minulosti už vyhledávala. A to je poslední věc, která tam v tom políčku se objevila v historii, bylo co dělat, když si nejsem jistá svatbou. To je jako takový ten mikromoment, jak se koukáte na ten displej teď na ní a teď vám to šrotuje v hlavě, co dělat, když si nejsem jistá svatbou. No, došlo jí, že se díváme společně do té historie, tak rychle vytrhla telefon a zmizela pryč, beze slova. A pak mě jako propichovala celý večer pohledem, jestli to jako nepropálím, jestli to jako neřeknu, no, tak to říkám vám, tak posluchačům. Historka. Takže ideálně asi mazat historii, no, nebo nepůjčovat z ruky svůj telefon, protože to se nevyplácí. Každopádně jako najít na svatbě v historii telefonu, co dělat, když si nejsem jistá svatbou, to je velký. To je jako opravdu, teďka se z toho ještě potím.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D1 vás aktuálně zdrží kolona ve směru na Brno od Prahy, takže Praha Brno 49. kilometr. Za sjezdem na Vlašim to celé začíná a zdržení kolem 20 minut. Pokud jdete právě teďka po mladoboleslavské D10, tak obousměrně na 42. kilometru trpíte, a to z důvodu dopravní nehody. Jsou tu kolony jak od Prahy, tak od Turnova a ještě míříme na sever Čech, na Liberecko, u Hodkovic. Máme právě teď ve směru na Turnov uzavřenou dálnici, protože zde hořel, tuším, že to byl kamion, aktuálně samozřejmě rychlý záchranný systém tu hasí a dává situaci do pořádku. Jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
0: Eurodance. Italo. Hands up. Trance. Nevorej.

0: sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Co je korfbal?
9: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
8: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
9: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
8: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: tvůj. Je jeden tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dneska bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
2: Yeah! Hits, léto, jdeme do plavek. Martin Hovorka s vámi nakysuje tu pravé poledne, užíváme si sluníčka.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: nejlepší pecka na Mejdany. Žijeme len raz, to se prostě tenkrát klukům povedlo. Ego, Robert Burian, rok 2012. 14 let stará písnička, neuvěřitelný, jak to letí.
1: Radio Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
0: Naše posluchačka to lehce nakousla, když se dovolala do jukeboxu, tak říkala, že se těší na Millennium do O2 Areny. Takže přátelé, sobota 21. listopadu, je to už příští měsíc, kdy bude Radio Kiss opět v O2 Areně. Šíleně se těšíme. A to dokonce i na ty další hvězdy, které jsme teprve nedávno odhalili. Takže teď jich je kompletních 13 odhalených. A víme všichni, že budou Pufendor, že budou Safri Duo, Košín, Bass Hunter, ATC, Ingrid. Samý skvělý jména. A ještě jsme přidali dvě. Jednak zpěvačku Charlene, což je hlas Jana Vejna, že ona vystupuje s Janem Vejnem, takže ta holka od Jana Vejna, Charlene. A pak taky DJ a producent par excellence, Sigala.

0: moderátoři Rádia Kiss, tak buďte u toho. Vstupenky doufám, že už máte a pokud ne, tak si teďka je kupte. A dobrý je, že nemusíte chodit nikam do trafiky nebo do nějakého prodejního místa. Dneska se to dá všechno koupit online, takže šup rychle. Ticketportál, Ticketmaster, nakupujte, ať jste tam s námi v O2 aréně.
1: Radio Kiss Millennium Explosion.

0: Kiss Active Weekend.
1: Soboty a neděle vám Radio Kiss rozdává spoustu tipů a nápadů, kam by se dalo vyrazit, a dneska by byla úplná škoda zůstat doma, protože tak hezké odpoledne je před námi. Až 24 stupňů má být. No, zítra podobně, pak ještě pondělí, úterý, středa a pak se to zkazí a příští víkend už bude s deštěm. Takže teďka je to opravdu o posledních nějakých 5 odpoledních, kdy si můžeme užít babí léto. Bůh ví, jestli se potom ještě někdy v půlce října takovýhle počasí vrátí. Každopádně teď, přátelé, další pozvánky, další tipy, kam se dá vyrazit. Třeba do Bíliny. Blanko, co tam? Bílina.
2: Dnes ožilo Mírové náměstí v Bílině velkou přehlídkou po uliční gastronomie, kysáci. Koná se tady Tasty Street Food Festival. Čeká tady na vás pestrý výběr food trucků, vybraných kulinářských specialit, řemeslných piv i míchaných koktejlů a hudební program.
1: Pokud jste spíše na sladké, tak víme, kam se vydat. Do východních Čech.
3: No, já bych chtěl kysáky pozvat dneska do Litomyšle. Je to až do 18 hodin do večera, je tam jakýsi festival čokolády, takže já sám nevím, co tam všechno jako bude, ale asi to bude zajímavý, jako festival čokolády.
1: Asi čokoláda tam bude.
3: To by mohlo být dobrý.
1: Asi čokoláda tam bude, ne tabulka, ne dvě, ale tam se budete úplně koupat v čokoládě. Čokoládový fontánky, různý čokoládový dobroty. Já si myslím, že pokud milujete čokoládu, tak takový Čokofest, tam si přijdete skutečně na svý. Tak dejte vědět, pokud vyrážíte směr Litomyšl, jaké to tam je, jestli má smysl se přidat a taky přijet. Já už vám teďka posílám do uší další muziku. Za malý moment Mark Korn, ale nejprve Shakira a její

0: takhle se vstává jedině na Kissu. Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
1: Je to Belinda Carlisle.
0: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
2: Já tam slyšela Pusu mi dej.
0: Fakt jo?
2: Jo.
0: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
1: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
0: Pusu mi dej.
3: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
0: Tak schválně, jo? A ty,
3: a ty, a teď.
0: Pusu mi dej.
2: Jo!
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Na Rádiu Kiss teď návrat do doby, kdy se v klubech tancovalo s rukama nad hlavou. Rok 1999. Zkuste se vrátit, pokud jste byli na světě, v myšlenkách do tohoto roku. V 99. celým světem cloumala panika z počítačového kolapsu s příchodem nového milénia, takzvaný problém Y2K. No ale na taneční scéně v tu danou chvíli explodovalo něco úplně jiného. A to bylo britské duo Binary Finery, které tehdy vydalo novou verzi své geniální hymny. Takže 1999 a další z legend našeho playlistu. Mimochodem, takováhle muzika vás bude bavit dneska po 19. hodině, kdy DJ Bass Licker vám naservíruje horečku sobotní noci. Tak to

0: Eurovize.
1: A je tady, Vítě už promluvil, už toho slyšeli, takže je nejvyšší čas, abych vyklidil pole.
0: Tak to nevím, jestli chceš vyklidit pole, můžeš vykopat třeba na poli brambory, je čas
1: je,
0: to
1: je
0: vykopat.
1: Je čas, ano, no, je čas. A já jedu dneska dokonce na Vysočinu, což je ráj, bramborový ráj.
0: Ano.
1: Takže bych si možná místo honoráře, místo těch tisícovek.
0: Jasně, tak se jmeš pytel brambor.
1: Pytel brambor dneska.
0: No, vidíš, a
1: dneska...
0: ještě si řekni o ten, o salám, o Vysočinu.
1: Ha, pozor. No jo, ale teď pozor, přátelé, opět jsem udělal faux pas vlastně, protože já nejedu na Vysočinu, oni mi to vytknuli. Já jedu do jakýchsi Blažijovic.
0: Tak to jedeš tomu, ne? K Lukášovi Bláhovi.
1: Našemu kolegovi. Ne, Blažijovice. A já jsem se podíval špatně na mapu. Já jsem říkal, že to je první vesnice na Vysočině. A oni se ozvali, že to ještě je ve Středočeském kraji. Tak jsem se to přiblížil a říkám, no jo, to je vlastně poslední vesnice ve středních Čechách. A napsal jsem jim SMSku, že je podle mě lepší být první vesnicí na Vysočině, než poslední vesnicí ve středních Čechách, ne?
0: Tak když to vezmeš, tak půl na půl, ne? A když jsi na té hranici, tak co seš
1: fakt
0: jako...
1: Fakt je to na hranici.
0: A kdybys byl na té hranici fakt jako, že půlka obce je střední Čechy a půlka je Vysočina, tak co to jako
1: je? A mě tam je to hezký všude, to vůbec není jako o tom, jestli střední Čechy
0: mají tam
1: nebo...
0: co jíst?
1: Mají.
0: Mají co pít?
1: Mají, protože dělají večírek.
0: No, tak vidíš, tak co řešíš?
1: A mají spoustu peněz, protože si mě pozvali, že jo?
0: Jako takže dneska za bramburky a za
1: Vysočinu. Třeba ze severní Moravy, tam peníze nemají, tam se mě nezvou.
0: Aha.
1: No, tam jsem dlouho nebyl už.
0: A tak mohl bys jet třeba do toho do Těšína, ne?
1: No, já bych jel rád, ale evidentně nemají na to tolik peněz. Ale vidíš, hele, Blažijovice se plásí přes kapsu.
0: A bude blaze.
1: No a oni nebudou mít co jíst až do Vánoc teďka.
0: Ajaj.
1: Dneska zaplatí
0: tak
1: honorář.
0: Tak zase za rok hovorka.
1: Ne, já se strašně těším do Blažijovic, diskotéka dneska večer.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na silnice, jak tam to vypadá. Začínáme v Pardubicích, kde se bouralo v ulici Pichlova, Plzeň, tam je bouračka v ulici Lidická, dál most Družstevní a ještě čerstvá nehoda na 35 ve Valašském Meziříčí. Z dopravy je to všechno, šťastnou cestu přejeme z Kysu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Dneska bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno a zpočátku dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
5: Tak jdem na to, minutku po 13. už s váma na KISu Vítě Lesák, dáme to nejlepší od 90. let, za chvilku si to tady střihne Robin Schulz a předtím Flowrida.
6: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

plným proudu na Kisu. Tohle byl Robin Schulz a Better Times. Dneska svátek Bohumil, tak pánové, přeju všechno nejlepší a nemusíme hrát jenom Bohumilům, ale třeba i jiným jmenovcům nebo oslavencům, to už je jedno, protože k víkendu na Kisu patří i spousta jukeboxů a samozřejmě i spousta tipů, kam můžete vyrazit. Tak dejte vědět přes naší kysáckou apku a nebo budete moc otestovat i naší telefonní linku 210 323 323. Ale do té doby Rehab, Jan Vejn a v tuhle chvíli už to roztáčí Two Unlimited a No One. Přeju hezkou a pohodovou sobotu s Kisem.

0: Kiss Active Weekend.
1: Počasí venku naprosto famózní, byla by škoda sedět doma na zadku, tak vyrážíme do světa společně s Blankou, míříme na víno.
2: Za vínem můžete kysáci vyrazit na Loket. Svatováclavské vinobraní na hradě Loket se koná dnes i zítra. V kulisách gotických hradeb vás čeká bohatý program plný chutí a vůní. Od ochutnávek moravských i českých vín a burčáku přes gastronomické regionální speciality až po živou hudbu.
1: A když už ještě máme jednu akci, která je spojená s mým jménem, tak je to Den lesů, tak kam míříme?
3: Ahoj kysáci, rád bych vás pozval na akci Den lesů nové generaci na novou huť u Cvikova. Máme tady připraveno plno věcí, dílničky pro děti, ukázku práce s pilou, ukázku práce s koněm. Můžete se s náma jít podívat na komentovanou prohlídku do lesa, můžete si s náma opít špekáček. Pokud byste k nám jeli od nového bodu od České lípy nebo od Jablonného podještědí, nenechte se prosím odradit uzavírkou silnice, protože přes tank ono máme navedenou obíšťku, je dobře značená a jsou tam případně i naši lidi. Těšíme se na setkání. Ahoj.
1: Děkujeme a kdybyste měli tipy, kam vyrážíte, dejte vědět přes naší kysáckou apku.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Jukebox. 210 323 233, linka obsazená, tam už čeká Janča. Jančo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, kysáci.
0: Ty jsi teďka se zdejchla z oslavy. Vy tam máte ano. Nějakou oslavu a nějaký velký překvapení, tak nechám to na tobě, povídej.
1: Ano, bude to obří oslava pro nic netušící nastávající třicítku kamarádku Savču. A tímto bych ji chtěla popřát k narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky. Musím dodat, že do narozeninové oslavy se zapojil i její manžel, který je bohužel pracovně daleko. A doufám, že to všechno si užiješ a budeš na to dlouho vzpomínat. Máme tě moc rádi a užij si.
0: Tak i my z Kisu se přepojujeme, užijte si oslavičku opatrně s alkoholem a roztáčím doktora Albana. Mějte se tam, ahoj.
1: Jasný, díky, ahoj.

0: Lepší. Lepší než originál.
1: Lepší než originál mělo prázdniny, ale teď je tady skříšení v podobě Míši, Romana a Patrika, protože plní ranní výzvu a v ranní výzvě jste chtěli, aby přespívali Můj čas. Tak samozřejmě dám vám ochutnat. Důležitý je, abyste hlasovali na našem webu, kde je zároveň i celý song Kiss.cz a už v pondělí se dozvíte, jak to dopadlo. Tak jak to bylo?

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Kiss. Počasí.
5: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
6: Tak počasí nám bude přát, muzika nám bude taky přát, protože na Kissu sázíme do vašich uší to nejlepší od 90. let. Bude Lily Allen a předtím Korona.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Sobotní odpoledne plným proudu, na Kisu dozněla Lily Allen a k sobotě na Kisu patří i horečka sobotní noci a za chviličku koukneme i pod pokličku, co náš kuchař DJ Basslicker navařil. Dneska je to takovej Eintopf, protože tam je od každého něco, tak věřte, že i dnešní večer o 19 hodin na Kisu bude stát za to. Kid Rock, Dario G a v tuhle chvíli David Guetta, to je muzika na následující minuty tady na Kisu. Hezkou sobotu. Kiss Radio.

0: Kiss Active Weekend.
1: A jedeme dál na Kissu, míříme na další místa a na akce, kam můžete vyrazit. Mezi námi moderátory jsou samozřejmě kolegové, kteří jsou hodně sportovně založený. A tady je jeden důkaz, Honza Průcha.
2: Krásnou sobotu, kysáci, máme pěkný počasí a tak je potřeba někam vyrazit. Často na Kissu slýcháte o tom, že byste mohli začít hrát hokejbal, ale mnozí možná netušíte, jak to vlastně vypadá, taková krásná hra. Přijďte se tedy dnes od 15.30 podívat do Suchdola nad Lužnicí na hokejbalové hřiště, kde suchdolský Bčko vyzve Beer Stars Pluhův Žďár. Takže v 15.30 v Suchdole na hřišti.
1: Honzo, děkujeme. No a pokud máte rádi blešáky a další podobné věci, tak pozor, je tady Robert.
3: Dobrý den, moc rádi bychom vás přivítali v našem Antik Bazaru Mirovice vlakové nádraží. Jmenuje se to Black Antik Bazar. Jo, a budeme moc rádi, že tam přijdete, takže vlastně tam najdete cokoliv, i pro vaše nápady, i na vaší chalupu a i to, co vlastně nepotřebujete. Jo, takže moc se na vás těšíme a mějte hezký víkend.
1: Tak kdybyste neměli plány, můžete klidně vyrazit. Za chviličku další hudební legenda a bude taky Shaggy a v tuhle chvíli i DJ Matrix. Sara Perketiamo.

Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ano, horečka sobotní noci už dneska od 19 hodin servíruje to nejlepší od 90. až po současnou dobu. A je pravda, že tam zazní spousta věcí, které určitě máte někde v hlavě vzadu a jakmile zazní, jak říkáte, jo, jasně, to znám. A ten případ nastává právě teď, protože míříme do roku 2000, do Itálie, kdy tři kámoši se dali dokupy a řekli si, že udělají remix téhle legendární písně. Franco, William a společně s nima a Alex. Říkali si Red Star a předělávka s názvem Fly je nachystaná, tak pojďme si ji při sobotě 3. října tady na Kissu pěkně užít.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Spoustu peněz jsme rozdali a spoustu peněz ještě rozdávat budeme, protože soutěž 7-7 je pro vás nachystaná od pondělí do pátku. A to celý tento rok, rok 2026. Sice máme říjen, ale pořád do konce roku času dost. Nezapomeňte, že nejnižší výhra je tisícovka a nejvyšší výhra je 7000 korun. Házíme kostkou, co padne na kostce, to násobíme tisícovkou a když vám padne šestka, tak tomu přihazujeme ještě litřík dobru, takže 7000 korun. Nachystejte si telefony. Teďka určitě hrát nebudem. Pondělí až pátek v 7 ráno. Držím palce, možností ještě máte Habakuk.
2: 7-7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme taky na silnice, jak tam to vypadá. Začínáme na D1, pokud jedete ve směru na Brno, tak se obrňte trpělivostí, protože jedeme, nejedeme. Platí prakticky už od Velké Býteše a v tuhle tu chvíli zdržení na více jak hodinu. Další místa a dopravní nehody Vyškov, Dědická, Trhové Sviny, Svatá Trojice a ještě se bouralo Soběslavy, ulici Nová. Kdybyste měli info ze svých cest,

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft či kánoj? Prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
7: Já si vlastně teďka na Kissu zcela legálně můžu zanadávat, i když je krátce po 15. hodině, za chvilku Hugel, ale ještě předtím CeeLo Green, Fuck You.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Google na KISSu, jeden z posledních prosluněných víkendů s teplotami na 20 stupňů, tak doufám, že si ho maximálně budete užívat. Je jedno, jestli na zahradě, nebo grilovačka, nebo v autě, nebo pod altánem. Ale aby to bylo úplně dokonalý, tak v tuhle chvíli opět dostanete šanci si rozhodnout to, co tady budeme hrát. Dneska pro vás mám další dva hudební bombony. Věci, které moc dobře znáte, vycházejí neustále v nových editech. A i dneska si to budete moct rozhodnout, co si dáme, protože vítěz bere všechno, toho zahrajeme v éteru KISSu úplně celýho. Takže výběr dneska úplně jasný. Moonlight Shadow verze 2026. Ale pozor, vyzývatel je headway. Tak pojď, kluku. Vodislav, tak rád, co máte dneska odpoledne chuť. Dejte vědět přes apku. Co byste si při sobotě 3. října v éteru KISSu pěkně dali? Dneska odpoledne.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ano, na Kissu budeme taky kouzlit, protože tenhle víkend spousta akcí, spousta míst, kam můžete vyrazit a děkujeme, že se do Kiss Active Weekendu zapojujete. Jdeme na Kyjovsko, co tam se děje?
2: Čau kysáci, tak tento víkend věžově u nás na Kyjovsku jsou hody, takže tímto vás zvu. Je tu krásný průvod a super zábava. Dokonce tu máme už i kolotočky. Tak ahoj a zvu vás.
1: Zdravíme a zdravíme taky na Dýnobraní.
3: Nazdar kysáci, chtěl bych se vás pozvat na Dýnobraní, který se koná v zahradním centru Škuta Údlice. Jste srdečně zváni, sobota i neděle od 10 do 5, spousta dýňových specialit, soutěže pro děti a spousta zábavy.
1: A kam míříte vy? Dejte vědět přes apku Bosn a nebo za chviličku i Jukebox.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je Vinec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

0: Energy Box.
1: Vlasto, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, tak co jsi vybral, komu zahrajem, nechám to na tobě, povídej.
2: Vybral jsem od Prodigy, písničku jsem vybral ty, tak se necháme překvapit.
1: Dobře, všichni. Dobře.
2: Začnu klasicky pro vás do rádia, že jo?
1: Díky.
2: A pak pro nás kluky fotbalový, co jsme teďka dohráli dva zápasy, nejdřív dorostenci dopoledne, pak chlapi odpoledne, ani jeden tým nedostal gol, tak to bereme jako úspěšný.
1: Takže to večer můžete zapít pěkně.
2: No, my budeme zapít.
1: Tak jo, hraju pro Prodigy.
2: Díky.
1: Měj se krásně, zase někdy. Taky. Ahoj, čau, čau. Zdravím taky na hasičskou soutěž v Brance u Opavy, kde se jedou závody. A zdravím taky Bennyho, Petra, Jardu a tým občerstvení Mítinka v Mikulovicích u Jeseníku.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic.
1: Ano, včera se oslavovalo, protože Lunatici jsou na scéně už více jak 30 let. O2 Univerzum, to bylo to místo, kde včera probíhal mejdan. Velký vzpomínkový mejdan, sešla se nás tam velká základna a je pravda, že i spousta kolegů tady z rádia. Takže jsme poklábosili, podívali jsme si, zaspomínali jsme si a hlavně teď to podstatný, protože vy jste hlasovali taky na našem webu Kiss.cz a vybírali jste ten nejlepší song právě od Lunatiku a za hlasování jste mohli získat taky osobní setkání. To setkání včera proběhlo, tak doufám, že výherci spokojení mohli si pěkně pokecat a tím vítězným songem je Ať je hudba tvůj lék. Tak tady mám krátkou hudební ukázku ze včerejšího večera, jak to asi tak vypadalo. Ano, klukům jsme záviděli všechny ty buchty, které po nich jeli. A my jsme přišli taky na buchty, akorát jsou s mákem, tvarohem a nebo povidly.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravím taky všechny cestovatele, pouze dvě dopravní nehody pro vás v tuhletu chvíli mám. Litomyšl, Trstěnická a ještě Sedlec Revoluční, jinak na silnicích by měl být klid. Šťastnou cestu!

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
2: 16. odbyla s vámi na Kissu nadále Vítělesák, tak doufám, že užíváte soboty a k té pohodičce přihazuju i Loreen a nebo Coolio.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že jste s Kisem. Následující minuty jsou zcela jasný, jelikož je sobota, tak horečka sobotní noci a za chvilku i další hudební legenda. Věc, kterou zbožňuju, hlavně v tom originále. A v originále ji máme nachystanou už za pár okamžiků. Ale do té doby dáme ještě další tipy, kam tenhle víkend můžete vyrazit. No a dáme i další hudbu do vašich oušek. Nachystaný doktor Alban, ale ještě předtím Benson Boone, Mystical Magical.

0: Kiss Active Weekend.
1: Co by se dalo ještě dneska odpoledne podniknout? Těch míst je samozřejmě celá spousta. Teď ale naše zprávařky začíná. Terko, kam jedeme?
2: Objevte svět jedné z nejvzácnějších gastronomických surovin. Navštivte třetí ročník festivalu Praha Lanýžová, který propojí až do konce prosince gastronomii, vědu, historii i pěstování lanýžů. Těšit se můžete na lanýžové speciality, kurzy, vaření, výstavu i zajímavosti ze světa českého lanýžářství.
1: A ještě Blanka nás vezme na loket.
3: Za vínem můžete kysáci vyrazit na loket. Svatováclavské vinobraní na hradě Loket se koná dnes i zítra. V kulisách gotických hradeb vás čeká bohatý program plný chutí a vůní. Od ochutnávek moravských i českých vín a burčáku přes gastronomické regionální speciality až po živou hudbu.
1: Děkujeme, další tipy opět zítra.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Radio Kiss.

0: Zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: A v horečce sobotní noci si zahrajeme i tuhletu pecku a Bejsli krají taky hrozně rád hraje. Nezapomeňte, když tak dneska večer o 19. horečka sobotní noci. Před náma projekt, který udělal takový kusy jako Weekend One, Muhammad Ali, Tarantula, Gadis DJ. A v neposlední řadě taky tuhle věc, kterou začínám pod sebou roztáčet. Tohle jsou Fatals. A je pravda, že v dnešní době, když vyjde nějaká předělávka, tak jsem na to hodně, hodně háklivej. A nedám dopustit na originál. Tak tady je originální z roku 1995. V hudebních legendách na Kissu. Fatals. Insomnia.

spojení Armin van Buuren a Sasha Everlasting. To je muzika, která dozněla na Kissu. A v tuhle chvíli jsem uzavřel i hlasování, protože dneska jste mohli vybírat z nových tanečních kabátů buď Moonlight Shadow a nebo Hathaway or The Love. A je uzavřeno, je sečteno. A vítěze mám právě teď nachystanýho v playlistu, tak ať už děláte cokoliv, cestujete, grillujete, užíváte soboty, tak tady je vítěz vašeho rozhodnutí.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Tak se uklidníme, tady doprava, jak to vypadá na silnicích, nehody, Liberec, Dětská, Hrádek nad Nisou, Lipová, Lomnice na Popelkou, Stará Lomnice a ještě dvě nehody, Frýdek, Místek, Ostravská a Mariánské Lázně, Plzeňská, z dopravy vše.
0: Rádio Kys, filmové tipy.
2: Absolutní srdcerváč je novej seriál Apple TV s názvem Pohřešovaná. Jen si představte tu hrůzu. Vrátíte se domů ze skvělého mejdanu a doma najdete otevřený okno, kterým někdo unesl vaši tříletou dceru. A přestože její táta je Polda, Maggie nenajdou. Po příšerných 11 letech beznaděje se v lese najde po sesuvech půdy kostra malé holčičky a vedle ní v sáčku složené pyžamko malé Max. Bacha, není to krimi. Je to příběh, při kterým vám bude běhat mráz po zádech, budete zadržovat slzy a nebudete se moct odtrhnout. To vám garantuju. Kysu doporučuje Katka Čepelíková.
0: Hey, listen up, yo. Novější kousek.

0: 7 večer s DJem Bassnickrem na Kissu.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.

0: před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Aesthetic Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Vy jako co v tom rádiu dokážete, vy jste fakt hustá parta.
4: Strašně se mi to líbí.
5: Husí kůže.
6: Úsměv od ucha k uchu.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
7: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
8: Tak ještě pořád je to na krátký triko a na šortky, tak užívejte s Kissem i sobotní odpoledne z muziky za chviličku Kygo, ale ještě předtím Alexia, Summer is Crazy.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Kygo a Take Me Back, jste s Kissem, taky s Vítěm Lesákem a za chvilku hraju podle vás, tak dvě cesty sem do studia, buď ta telefonní 210-323-323, a nebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Dáme Marka O, Felix Jen a tohle už roztáčí Alexandra Sten.

0: Box.
1: A k víkendu na Kissu také samozřejmě patří muzika dle vašeho gusta. Vyberu další apku, která tady přistála. A jo, je to na tobě, tak povídej.
2: Ahoj kysáci, moc děkujem za to, jak nám krásně hrajete, takhle pěkně při sobotě, u nás svítí sluníčko. My makáme, já mám úplně nejšikovnějšího chlapa doma a vlastně 3 pomocničky, kopáči, tak zdravím všechny, kdo hezky pracují na zahradě, to babí léto nám k tomu pěkně přispívá.
1: A já ještě taky hraju pro manžela, ať mu jde štukování pěkně od ruky, píše Zdeňka.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Mm. Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý!
3: Do hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Areně. Millennium Explosion.
1: Moc se těšíme, protože listopad se blíží a 21. listopadu od 19 hodin startuje další vydání Radio Kiss Millennium Explosion v pražské O2 aréně a přivážíme takový kousky jako Bass Hunter, Sigala, Safri Duo, Košín, Puffendorf, Groove Coverage, ATC, Ingrid, Daisy D z Technotroniku, Brooklyn Bounce, DJ Quicksilver, Charlene, zpěvačka Jana Vejna, Dante Tomas a nebude chybět ani naše celá rádiová crew. Bude samozřejmě i spousta překvapení, zatím máme na to informační embargo, takže rád bych pustil něco do světa, ale sorry, musíte počkat. Čekat ale nemusíte s nákupem vstupenek, dostanete se na ně úplně jednoduše přes náš webkiss.cz, kde je samozřejmě proklik na oficiální prodejce, což vřele doporučujeme, tak tam můžete juknout, jak to vypadá s místama, i když jako sehnat třeba 3 místa vedle sebe už je v tuhle chvíli nadlidský výkon, ale i tak těšíme se moc. Kiss. Rádio.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: Za minutku 6:45 a na Kisu opět hraju podle vás dalším víkendovým jukeboxu. Je tady hlasovka od Míši.
3: Ahojky rádio. Chtěli bychom nechat zahrát nějakou pěknou písničku našemu taťkovi Mílovi, aby mu šla výroba zahradního domečku venku od ruky. A přejeme všem kysákům krásnou slunečnou sobotu. Mějte se hezky, Míša, Nelinka a Sofinka, ahoj.
2: Ahoj a já taky zdravím Petra Ružanice, Petra Indráčka na ukončení grilovací sezóny a zdraví i Petr Harenčák. A pozor, ještě jedna hlasovka, Pavel.
4: Ahoj, tady Pavel, já bych chtěl všem kysákům popřát krásnej, nádherný sluneční víkend. A když už je ten víkend, já bych si tam dal je léto od rybiček. Děkuju, ahoj Pavel.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jak nám to jede nebo nejede? Nejede to na D10, 17. kilometr ve směru na Prahu, je tam nehoda, bouralo se taky v Havířově 17. listopadu a v Praze se zdržíte na třech místech kvůli nehodám. Hornoměcholupská pod dálnicí a 5. května. Šťastnou cestu.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss. Počasí.
1: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
0: To nejlepší.
2: To nejlepší
0: od 90. let. Kiss.
2: Kiss.
0: Radio Kiss.
3: 18. hodina, jdeme do finále, posledních 60 minut spolu. Je nadále Vítě Lesák s váma, hezkou sobotu přeju. No a dáme samozřejmě další porci vaší muziky. Vy budete objednávat, ale na to ještě čas. Vydržte, Gabriela Chilmi, teď Snap, Rhythm is a Dancer.

Gabriela Čelmy, Sweet About Me, muzika, která dozněla na Kisu. Díky za vaše fotky, slintám tady jako blázen. Je vidět, že užíváte poslední sluneční dny, grilovačky, pohoda. Asi to budu muset dneska večer taky ještě podpálit, no, tak za chvilku podpálíme i studio, protože objednávky hudební přijímám přímo od vás, buď na lince 210-323-323. No a pokud jste stydliví, tak samozřejmě můžete využít i naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy Captain Jack, Sandro Cavazza a v tuhle chvíli i výborná věc od Marka Korna, I Won't Let You Down.

0: Telefon 210 323 323, obsazeno, tam už čeká Jirka, který volá a má svého osobního řidiče. Jirko, ahoj.
1: Zdraví.
0: Jsi říkal, že se vezeš, tak já to beru tak, že máš někoho, kdo tě veze. Takže Gigi D'Agostino, komu zahrajem, povídej.
1: Jo, mám tady svého dezignovaného řidiče a zahrajem mýmu trenérovi Zendovi.
0: A nějaký zkaz pro něj speciální máš, nebo jen tak?
1: Ať si to užije.
0: Dobrá, tak nebudem to pitvat dál, hraju za chvilku Gigiho, mějte se dobře a zas někdy na kysu, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Čau, čau, a ještě hlasovka od Petra.
2: Ale Víťo, to je Peťa Styrovská, dneska tady jsme u nás v obci Vens, takový fejkový Oktoberfest, byl jsem si dát dva tupláčky, dali mi tam prosím tě nějakou vypalovačku, to pro tebe a pro všechny kysáky, užijte si krásný víkend, čágo, Petr Tyro.
0: Ola lady! Peťo, byly ty tupláčky jenom dva? Seš si jistý? A tak co, je víkend, jo? Relax, pohoda, Celeste Buckingham a v tuhle chvíli i Gigi D'Agostino. L'amour te jure.

0: Zabalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Hopsa hejsa, nepojedem do Brandejsa, pojedeme do Egypta, protože pro vás máme další dovolenou, konkrétně do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa. Zapojit se může každý z vás úplně primitivním způsobem. Stačí jít na naše webovky kiss.cz, kde je soutěžní otázka a tři varianty odpovědi. Není to nic složitýho, když si to dobře přečtete, tak najdete tu správnou, napíšete jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a jste ve slosování. Velký finále proběhne už pátek 9. v odpoledním jumpu, kde opět jednoho z vás vyhlásíme do vysílání, včetně posledního trojčíslí. No a pokud se stihnete dovolat zpátky do studia, je to vaše. Tak držím palce. Ještě jednou web kiss.cz.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Na Kissu Busta Rhymes a ještě předtím, než odstartuje horečka sobotní noci s DJem Basslickrem, tak poslední jukebox. Martino, povídej.
1: Ahojky, prosím tě, zahraj tam nějakou pecku. My momentálně jedeme domů z oslavy narozenin a chtěli bychom tu písničku poslat našemu taťkovi Mišoušovi do pizzerky v Lukách nad Jihlavou. Taťko, moc tě miluju. Pa, Martina.
0: Taky tam budeme hrát, Jirko.
2: Ahoj Vítěho, kamaráde, moc tě zdraví, Jirka. Že bych tě mohl poprosit, jestli se vejdu do jukeboxu Black Eyed Peas, Bum Bum Pow. A já bych tuhle tu písničku věnoval nám všem, co grillujeme. Ještě užíváme, i když už zapadající sluníčko, ale modrá obloha. No a nám všem, když budeme mít štěstí, protože doopravdy obloha má být modrá i večer, co budeme sledovat Saturn. Určitě bude moc krásná podívaná. Já ti moc děkuju a všem přeju pohodový víkend. Jirka, ahoj.
0: Tak si to užijte, užijte si horečku a s Lesákem opět zítra ve 13 hodin. Mějte se, ahoj. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherymotor.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
8: Která má své jméno. Horečka sobotní noci.
9: Horečka sobotní noci.
8: Každou sobotu večer
10: na Radio Kiss.

0: Jindo, hej houpa zmeni in the house, je to tady sobota, jak jinak, milovaná sobotička, horečka sobotní noci, speciál, který to tady víří už několik desítek let a jsem pyšnej za to, že jste mě ještě neodladili, že mezi váma spousta věrných i nevěrných kysáků, který si pravidelně naladí, tenhle ten speciál, který to dneska odboural Gigi D'Agustinem a taky jsme si dali Veronu, jejich samozřejmě jeden z těch největších smash hitů, pojďte s náma šlapat zelí. Ten máte rádi, takže jako lehce komerčně jsme to rozjeli, ale teď už zase půjdeme z kopečka, protože si dáme na start opičí tanec, tenkrát v roce 1999, kdy bodovali v Czech Dance Charts Pufnor, Where Are You, i v roce 2000, kdy to bourali. No a já se těším na 21. listopadu, kdy Pufnor, a.k.a. Ramon Zenker, bude naplno v O2 areně s náma na Millennium Explosion Radio Kiss. Takže kupujte lísky, kupujte žetonky, bude to veselý, bude to ostrý, hravý. Loni tam byly třeba i Eiffel 65, na který taky zaspomínáme. A já jsem přemýšlel, že bych od Eiffel 65 mohl taky zahrát něco jiného než jejich věc Blue Dabadi nebo Move Your Body, Too Much of Heaven, takže dneska si dáme Silicon Vault pro všechny silikonové krásky, který třeba teď poslouchají na Kissu. Hey ho!
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Yeah!

0: dozněly tóny legendárních Eiffel 65, ovšem teď hit z alba Europop s názvem Silicon World. Já jsem rád, že jsme si tuhletu písničku mohli v éteru Rádia Kiss zahrát a doufám, že se vám lehce udělal radost na Rádiu Kiss, protože tenhle ten flák jako dlouho nezněl a já si říkám, že bychom prostě měli tady sem tam jako měnit ty zajetý hity a nabořit tam něco novějšího. Takže teď jsem, doufám, vyplnil přáníčko. My jdeme na Bingo Players, jich Knock You Out. Hit, který taky jako pěkně kope, to bude pro Zdendu, Zdenda, velký pařmen, můj kámoš, kterýho chci moc pozdravit tam hezky na Moravu a jeho vnučku a samozřejmě i jeho rodinku, která je tam s ním a jeho novou rodinku, tak Zdendo, díky za to, že ladíš. No a bude to úplně pro všechny pařmeny, pařmenský, který píšou a který poslouchají dneska. Bingo Players, za chvilku teda trošičku změna, jo? Chtěli jste Black Eyed Peas, Shut Up, no je to volnější, ale já vám udělám radost taky, abyste si za Black Eyed Peasovali, jo. Co bych s váma neudělal, no. A bude DJ Quicksilver Planet Love.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: dnešní horečce sobotní noci vám třeba nakýbluju nejnovější Dimitri Vegas Like Mike, teda nejnovější, no, už mají teď novou věc, novinkovou věcičku, která sužuje, která se jmenuje Whoop, Whoop, Whoop, ale já si dovolím zahrát společně se Silver Age Turn the Tide, takže tohle tam mrsknem pro vás do těch ušních bolcíčků na Radio Kiss a budeme dělat radost. No a zároveň, co bych chtěl ještě zahrát, tak to je třeba teď aktuální novinka o Chase and Status Distrangled. Já jsem poslouchal ve středu ranní Kiss, kdy mi Patrik s Romčou dělali promo na Kiss parádu a pouštěli to, protože vlastně to tehdy bylo na pátém místě a strašně se jim tato věc líbila a udělali prostě tady velký halo. A já za to moc děkuju, že jsme tuhletu songu mohli jako takhle provětrat i v denním vysílání Radia Kiss. Teď tip na hit, drum and bassová přesilovka Chase and Status a Jay Surach Distrangled na Kissu. Let's go!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci. Radio.

0: Další hudební kvítí, který tady posvítí na vás všechny, je připravený Jasper Forks, což je vlastně Alex Christensen. Jsem si tak jako trochu říkal, jestli nezahrá třeba Jem Le Diable z Amelie z Montmartre, ale dáme si River Flows in You, protože se mi tady sešly čtyři zprávy, jestli bych tuhle tu skladbičku nezahrál. Pavel, Jirka a David. Tak kluci, já vám to tady zahraju. A taky jste chtěli Natasha Wright, což je vlastně zpěvačka formace Labuš, která to převzala po Melanie Thornton, a její hit Say You Think of Me. A když jsem měl tu čest na Explosionu jí uvádět, tak jsem se jí na to ptal, na tuhle tu skladbičku, a ona říkala, že ji jako hezky dostala nahoru a prosadila ji. Takže ještě že tak, že jsme si mohli tuhle tu skladbičku pěkně vychutnat na rádiu Kiss, a teď právě Say You Think of Me na Kissu. OK.
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Rádio Kiss.

0: filmové tipy.
1: Máte rádi filmy, u kterých si myslíte, že víte, co se stalo? A za 5 minut už si nejste jistí vůbec ničím? Pak si dejte pravdu nebo lež. Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett v příběhu, kde zmizí holka, všichni něco vědí a hlavně nikdo vám neřekne celou pravdu. Takže můžete hádat, podezírat a klidně se i splést. Protože tady není nic tak, jak se na první pohled zdá. Takže popcorn do ruky, nejlepší flek v kině a jde se na to. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: Já jsem naprostý milovník italské muziky a proto jsem si teď dovolil zahrát písničku od skvělých Prezioso a Marvin, kterou jsme dlouho nehráli. Jmenuje se We Ruled Danza, takže trošičku jako změna. A je pravda, že musíme vzpomínat tyhle velký hity. Teď už ale skutři. Maria. Ne, to byl ten Carlos Santana, že? Ale Maria, I like it loud. Skutři jedou velkou koncertní šňůru. Ray from Outer Space a dost slušně jako jim to vynáší a dupe do rytmu. Takže dík za to a příští rok nás čeká obrovský koncert. V Ostravě byli dokonalí. Chci pozdravit Olivera Šimka, který si nad nima vlastně udělal recenzi a sám řekl, že lepší party dlouho nezažil. Takže, OK, dali jsme to. A já děkuju za to, že vy to dáváte s náma. Na Radio Kiss. Hej ho, pařmeni. Takhle to jede. Takhle to frčí. Takhle DJ Baselick, řekně mi, jako napište, nebo mi můžete skritizovat. Já to nechám na vás, jo? Můžete se stranou dělat, co chcete. Hej ho!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci. Horečka.

0: R&B a Tala to Excel C. Tak to je vlastně věc, kterou jsme si několikrát zahráli, Spring v Tala to Excel C editu, ale já vám dneska zahraju edit originální, protože my taky máme rádi v Horečce sobotní noci rejvíček a já teda obzvlášť miluji rejvový spoty a rejvový dupinky, takže to jdeme vyrejvovat na rádiu Kiss a nezapomeňte na to, že pokud máte rádi Ravers, tak dneska v 11 večer na rádiu Kiss Bass Machine 342 a tam bude hodně týhle muziky, bude i Italo Dance a další věci. A za chvilku třeba i nový Dimitri Vegas, Like Mike Hick, Turn the Tide.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.
3: The spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind, sceneries which fulfill my soul, which will tranquilly now.

0: Já jsem slíbil pořádnou zachatici, která tady je. Od Dimitri Vegas, Like Mike, jejich Turn the Tide. A já jsem z tohle songu úplně vyndanej. A říkal jsem si, musíme to hrát v Horice sobotní noci minimálně, protože v současné době je to jeden z těch nejžádanějších songů, který prostě jede. A tip na hit dnešní Horice sobotní noci tady bude single, který byl nejhranějším na Tomorrowlandu na prvním i druhém víkendu a prostě i Sylvie Debí a Wout van Dessel ze formace Silver jsou z toho tak nadšený, že to takhle prostě jede a že to chytlo druhou mízu díky Dimitri Vegasovi. Tak Mike Tejavos a jeho rodinka Smetten společně právě úplně fenomenální a jeho malej Like Mike, který je nemocný a mi to strašně mrzí, že prožívá teď špatné období a věřím, že brzo se z toho vykulíruje na Radio Kiss. Hej, houpař zmeni!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Tak my jsme tady zase otevřeli takovou tu pandořinu skřínku v Eteru Rádia Kiss a postupujeme dále, tentokrát za Davidem, který má rád bagety, no, proto se taky říká geta, protože to už je moc starý. Takže David Best Ba je to geta. A společně se Showtek a Wasi, jejich Bad, za mě prostě mimořádně taky útulnej singlošíček. Já mám rád, když tyhle ty hity znějí jako poupátko rozvíjející v podání třeba Ivetky Bartošový, která už bohužel není mezi náma, tak to tady jako pije Ody na radost. OK, takže dáme si tuhle tu fenomenální věc. Za chvilku Fergie anebo My Life is a Party, Italo Brothers, jojo, IBčka na Kisu.
1: Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

my heart.

0: Put your hands up, to bych taky mohl někam nacpat, no. Tak jo, prosím vás, neřekněte to na mě, já tady něco vymažu. Já jsem mrtvej. Hráme si to někam, jo, takže Club Raiders, move your hands up again. Ty nám budou hrát taky, Peter Rady, jaký se, ale teď Mike, a.k.a. 666, další z těch mimořádně talentovaných borců, který se nebál toho, aby pustil do světa fenomenální skvost. Takže my to tady zaskvostujeme v éteru Rádia Kiss. Já miluju, když prostě je něco skvostního. Takže 666, jo? OK? Doufám, že se dobře bavíte. Let's go, here we go!
1: Rádio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Tak my zase tady jako postupujeme dále. Já jsem zase nějaký moc tady vymluvený v tom našem krásným českým éterovým rybníčku na rádiu Kiss, jak jinak. A my to tam zase hezky pumpnem. Dáme si Armina van Burena. Jsem zjistil, že Armin prostě je můj nejoblíbenější interpret, protože v autě mám takový playlistíček nandanej. A od něj tam mám Love is Drug, pak tam mám Follow the Light a teď jsem si dal do Best of Ever hitů samozřejmě Everlasting. Takže to bude, teď ale dáme Great Spirit a za chvilku Club Raiders Move Your Hands Up. Já jsem totiž o tom mluvil, že bych vám je mohl zahrát, no a já jako nerad tady mluvím jen tak jako do tmy a chtěl bych vám tu radost dělat při sobotě. Takže Armin bude samozřejmě i pro Lucku, Lukáše, Fáňu a Tomíka jako naše pravidelný kysáky, který poslouchají. Hej ho! A taky pro Otu Bradlera a jeho manželku Nikču a pro celou jeho bandu Dons avec moi. No, kam to narvu? No tak tam taky narveme Kosmorovu, jo? Bude Kosmorova za chvilku Dons avec moi, otičku, jo? Vydrž.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: No, tak to máme písničky dneska, zase hudební, skvostíčky. Dohrál nám Kosmonova Dance avec moi. Já jsem s Kosmonovou, s tímhletím parťákem skvěle pokecal. My si každý týden si napíšeme nějakou zprávěšku na WhatsAppu. Je to hrozná, je to neskutečná jako čest s tímhletím parťákem mluvit a psát si. A zároveň teda chci pozdravit Otu Bradlera a jeho manželku Nikču, se kterou jsem strávil úplně krásnou svatbu a užil jsem si to. Takže moc jako mega děkuju za ten krásný čas, který jsme tam spolu měli a oni byli fenomenální. Takže to bylo pro ně. Teď už Kaskáda, jejich nová věc Utopia. Tip na hit a je to hodně rychlý, je to hodně krásný, je to takový líbezný. Tak si pojďme líbezně rád na Radio Kiss. Jinak ve středu 60. Trans Party Live se mnou a s Michalem Kavalčím. 60. ve středu, jo, nezapomeňte na to. Hej ho.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: tap, tap, dee tap. To je, no, song od Scooteru. MCWE, get tank, yeah. Ale my si dáme Florfilu, Itálie. Já vás si pozvat na Bass Machine dneska, který pojede v 11, zhruba plus minus 5 minut, vždycky začnu dřív. A tam si dáme italský věci, spoustu italských věcí, a Mascara, Florfila a tak dále a tak dále. A Florfila si teď dá Megamix na Radio Kiss, jo. Megamix, Florfila is in the house, yo, yo, yo, yo, here we go.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.
3: Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que...

0: poslední hodinka. Aquaductor Jones, teda Roses Are Red nám hráli. Teď Tiesto, Adagio, Lukine, Lukine, pro tebe, Adagio, Four String, Lukin, Sáňa, hej, hej, hej.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: jako přehrabuje vidlema songy, který si dáváme Fetur Radia Kiss, tak věřím, že je spokojený. Já jsem tady zase nandal další hity, který mám rád a věřím, že i písničky, který se hodí do toho sobotního večera 3. října. Za náma Fun Factory a teď jo, teď Aquagen, Gino Montesano, Hard to Say I'm Sorry. Ano, tak jestli jste někoho naštvali, řekněte mu soráč, něco z vesela, pěte se něco u kuchti, třeba buchtu, to už nechám na vás, jo? OK, mi tady právě napsal Svensson Lemason, to je borec, který mi píše jako spoustu let už a je z Holandska a posílá mi tady song, jestli bych právě Aquagena nezahra a jestli nemám třeba maskaru. Maskaru, mascarpone, italský, ano, dances, tak dáme. Chtěli jsem Master Blaster, kolik je ti, how old are you, 39 mi je, jo? No jsem starý děde. Tak to dáme a ATB ho, Night PM, Sequential One Remix, jestli mám, hele, mám, no jasně, to najdu, jsem tě. Sequential One Remix taky bude. Na Kissu, OK!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: No a ještě nás čeká jeden bláznivě dokonalý typ na hit, který já miluju, který prostě mi řve v autě od rána do večera, protože Steve Morana, to je přesně ten týpek, který si hraje na klavír, má ten starý industriální oldschoolovej soundíček, který vévodí novýmu vlastně tobogánu hudebnímu. A je pěkný, že tahle ta melodie prostě se prolila až do našeho krásného vysílání. A Steve Morana po hitovce Show Me The Way opravdu jako dostal velký lajky na sociálních sítích, protože to dělá dobře. For Eternity, předchozí single Dreams Come Alive a další mega fláky, který vám tady pereme v Eteru Rádia Kiss. Tak teď tip na hydorečky sobotní nosy. Show Me The Way a Steve Morana, no tohle si ustřelíme normálně, to mě baví.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: vám vždycky velice rád tady krafu Féteru Radia Kiss, no a teď už jsem doma mamioval s 18s, vlastně s touhletou bandičkou, která jako sem tam hodí nějaký single. Teď po spoustě letech vydali hit novej a vůbec není špatný. Takže díky za to, že prostě takhle jedou torpédoborce. My si dáme teď ještě Timmyho Trumpeta, jeho legendární Freaks a Noemi In My Dreams. Se rýmuje Freaks In My Dreams a ještě by to chtělo Dreamer. No tak jo, tak dáme Dreams, ok, Axwella. A za chvilku Bass Machine, Bass Machine, jo, Bass Machine. Samozřejmě, kdybyste nestihli nějaký Bass Machine minulej, tak můžete dohledat na sockách, na sociálních sítích. YouTube kanál, když si dáte, tak Bass Machine, všechny díly tam máte, jo. Čekujte to, hej, houpař zmeni.
1: Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

Hejho, bazmeni! Tak jsem zase tady, jak jinak. Prostě pořád tady budu řádit v éteru Radia Kiss s Bass Machinem a to datem 3. října 2026. A máme Bass Machine s číslem 342. Tak jo, pěkně. Číselně to tady rozpumpujem. A když jsem u těch čísel, prosím vás, jedna zásadní informace, kterou já nemůžu vynechat, jo. V žádném případě. Důležitá informace. Ve středu 7. října je tady Trends Party Live 60. 60. krásný jubilejní vydání se mnou, s DJem Basslickrem a Michalem Kavalčíkem, s mým rádiovým bráchou. Takže já vás musím pozvat na tuto středu, abyste poslouchali, protože to bude obrovský, neskutečný party shaker a jízda v trendovém podání a dáme si nějaký handzapovky, nějaký rychtičky. Takže nesklamte nás a poslouchejte. Nicméně na začátek old schoolíček DJ Quicksilver New Life, na to mám chuť, a Lady Tom, It's a Dream. Je pravda, že tady rozjedeme holčičí sféru. Ještě bych si dal Club Intervaders a Miss Thunder Pussy a její Mirage 2000. Takže to pojedeme. Dneska dáme i hodně Itálie, protože Italo Dance mám rád a dokonce jsem na Spotify udělal novou složku u sebe, když si dáte sledovat Spotify DJ Basslickr. Tak tam máte jednak Bass Machine, máte tam Trends Party, Kiss Parádu, Best Of, tam jsou nejlepší věci. Tak už jsem udělal i Italo Dance Night sekci, kde asi 20 hodin muziky nejlepších italských i méně známých věcí. Takže tomu se dostanu, ale teď už teda startuje 342 Bass Machine na Kissu. Hej ho, kdo nevaří s náma, vaří proti nám. Bass Machine. Bass Machine. Kiss Radio.

0: Machine. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss.
1: Tak co, pařmení mi pytlíkovatý, pařmenský, jedeme si dál bombičky v éteru Radia Kiss, Bass Machine jsme tady rozvířili a jedeme si úplně hustě, sféradicky, sporadicky, za náma Club Invaders a Miss Thunderpussy, nějak Mirage 2000 a teď se jdeme podívat na čtvrtek 1. října, kdy tady v duplexu vystoupil už po pátý za sebou Mr. André Tenneberger aka ATB, mi to zase nevyšlo. Jednak jsem přemýšlel, že pojedu do Vídně, do Víznu na Millennium Beats edici od Fabi Fabiše, která nás pozvala osobně, ale pak vlastně pátek byla ta čest být na koncertě Lunatic, no takže se to nějak jako nedalo dohromady. Já tím pádem jsem na ATB

byl, ale co jsem slyšel ty vaše zážitky, tak jsem byl úplně nadšený. A já miluju, když jste takhle jako pozitivní a hlavně plný entuziasmu a energie od mistra mága André Tennebergera, který tam opět do toho dal prostě kus sebe a mělo to grády. Takže od něj si dovolím teď zahrát tři věci. My Dream, to je z alba Moving Melodies, jedna z těch nejhustších a nejlepších věcí za mě, který ATB André Tennebergera udělal. Pak si dáme Ecstasy, ovšem v hardstyle remixu od Markova, což vlastně ne Mark O, ale Mark Ove, ten vlastně dělal i pro skútry muziku, takže toho si dáme a zároveň nás čeká i skvělá skladbička I Don't Wanna Stop. Takže to všechno bude a pak třeba jako na pohodičku Fatboy Slim, Dimitri Vegas, Like Mike, Umet Oskan, Eat Sleep, Rave Repeat a dáme si, když jsme u toho, tak i Turn the Tide od Dimitri Vegase. Tak pojedeme v tempíčku Bass Machine 342 na Kissu, hejo. Bass Machine. Bass Machine. Kiss.

kdo není u Bass Machineu, jako by nežil, aspoň v to doufám, napsal mi tady De La Cruz, to je super. Mark La Cruz taky dělal spoustu věcí, třeba The World in My Eyes, společně stalo tu XLC, krásný, tak teď jsem se na to vzpomněl, ale já chci poděkovat vám všem, který mi tady píšete zprávičky a jste spokojený s tím, jak to tady dneska hraje na Radio Kiss. I horečka sobotní noci, Steve Morana, Show Me The Way, to byla smažbička, kterou si hrál před chvilkou Basslicker. A teď ten ATB, ten první, ten dlouhý, jak se jmenoval? My Dream, Moncho, My Dream se jmenoval, takže pro tebe to bude. Taky jste chtěli I Don't Wanna Stop, takže to taky střelím. Teda jsem střelil, tak to bylo. A pozor, teď zase popojedeme, protože si dáme mý oblíbence Ultra DJs, jejich Alone, jako ne, to sami taková seznamkářská muzika a mě bavila, vždycky já jí měl rád hrozně. Takže dáme Alone a zároveň třeba taky Ultra Beat a Derna Stylese, jejich Sure Feel Good, mohli bychom dát Feeling Fine. Pamatuju si třeba Clubland TV, to je dlouho jsem nekoukal na tu telku a mám ji naladěnou na satelitu Astra 2, jsem svýho času jako hodně koukal na satelit, takže právě zde hodně na Clubland, což je vlastně i britská, jedna z těch nejznámějších klubových televizí, která třeba dala dohromady i formaci Entrance a společně jezdí neskutečný party a bombice a já jsem rád za to, že to takhle hezky svítí hudebně. Tak to si dáme taky a třeba Roko, 1, 2, 3 jste chtěli, no tak jo, si rád, taky jsou. Hey yo, DJ Basslicker in the house, Instagram Dio Basslicker 2, díky za to, že jste tady se mnou. Bass Machine. Bass Machine. Kiss Radio.

O mě je kysáci vidno, že já zbožňuji Italo Dance, takovou tu nejlepší časovku, kdy hrál Provenzano DJ, Gabri Ponte, Mascara, nebo Nausicaa, tyhle ty hity Mesh. No a já jsem si říkal, že bychom si mohli dát trošičku italštiny. Takže dáme třeba i SMS Rap Amor Bijou Bijou, Just a Bit of Chaos Mesh si střelíme, iPhone 65, ovšem Gabri Ponte Speed Cut Remix. No prostě to tady do Italiánů mafiánů, protože já jako potřebuji to dneska asi zaitalovat na Radio Kiss. Děkuju, že jste ladili dnešní Bass Machine. Připomínám, že ve středu 7. října 60. krásná jubilejní 67, ne, ale 60. Trance Party Live. Ano, se mnou s DJem Basslickrem a s Myšákem Kavalčíkem, s mým rádiovým bráchou. Takže prosím vás, pojďte si to se mnou poslechnout, buďte u toho, protože věřte nebo ne, bude to krasojí zda hudební. A o tom by to mělo být, pařmeni. OK, here we go, pusher za For Detroit. Tak jo, já zase jsem dneska nějaký delší, dlouhej, tak no, tam ne, no. Okidoki. Tak pařmeni, díky za to, že jste si to dali se mnou. Dobrou modrou skobrou. OK, here we go, let's go. Tak jo, a už radši mizím, než to tady dopadne blbě. Na kisu. A díky, ještě jednou díky, že jste tady s náma. Hey ho, here we go. Pacher, party, everybody.

0: nejlepší.
1: To nejlepší
0: od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Zbalte kufry a odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kis.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kis a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.